0: ale se být toho tohle jindrýka.
1: Ale hej, na nebyt díky zvěde.
2: Vettel, Kraber, Senile, Mámete, Stone.
0: Ono za kážero, co ono zelí osma.
1: Na slíhe, smakli, a slíhe.
2: Vettel, Kraber, Senile, Mámete, Stone.
0: Kejke, mítke, má jaka macha drunka zahle.
1: Ale díkej. Sich, jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senile, Mámete, Stone.
1: Ko vír, vyje, jur, fuše,
0: a ví, kuk. Ma ho ma merno.
2: Vettel, Kraber, Senile, Mámete, Stone.
3: Witches.